seděli v chatě a kůrili, z rádia počúvali zprávy. Za oknom výhled perfektný na polovicu rozobratej kravy.

tě, aby sis tak vo mne, hochu, nemyslel, že jak vlezu do lesa, tak už mám plný gatě. Tej chvíli vošel do príbehu Peter Vlk.